Vážené krepostierských, máme za vás s nami bo do 18. ure še skupina Aufpix z písmio Pastierce mladom ansambl spievujma danes nás pastierčkovo písom sedaj patore še skupina Die Rosen dala Gresa Nemški zbor, ki nam bo zapiel slovensko písom in sicer na planincach luštno biti.